0: You're responding to the caller advised the back room is ire and evacuating the home. 1227.
1: Time 5-2 copy.
0: Battalion 5-2 copy. All units rescue 5-2, rescue 114, engine buckpoint 114, platform 6-1, ladder 2-2, and battalion 5-2 and battalion 2-4, go to tech 5, tech 5.
1: Okay.
0: 1227.
1: Engine 5-2 copy, go on to tech 5.
0: Copy. 1228.
2: 5-2, go on to tech 5.
0: 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228. 1228.
3: Well, I think the responder will take 5 to escape.
4: 114 responding.
3: 114 copy and route. 128.